Ležerno oblečen hodim sam med bloki. Dokaj srečen z Armaflexom v roki. Strogo, čujem glas balkona v bloku. Hvala Bogu, pubec gre na jogo.